Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

Tady je tvoje metropole. Riton je britský producent a DJ, který svými energickými tanečními tracky baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Riton umí spojit klasické house prvky s moderním zvukem, takže tě rozhýbe na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou rozhodně chceš znát. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme ještě spoustu skvělých příběhů a muziky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

0: tohle je Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli.

tady je tvoje Metropole. Dneska tu máme Troje Sivana, mladého umělce, který si získal srdce posluchačů svojí upřímností a citlivostí. Trojova hudba je jako otevřená kniha plná osobních příběhů, do kterých se snadno vcítíš. Jeho zvuk je moderní, svěží a plný energie, která tě nikdy nenechá v klidu. Zůstaň naladěný.

Tady je tvoje Metropole. A dneska dorazí česká zpěvačka Monika Kolková, která si svou hudbou získává srdce posluchačů nejen u nás, ale i za

tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiësto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hudební legendy. Olé! Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
4: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz.
3: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: V Šumperku zavádějí zajímavou novinku, která může zachraňovat životy, takzvané emergency pointy. Na sloupech veřejného osvětlení teď najdete speciální štítky, díky kterým při volání na tísňovou linku 112 operátorům naprosto přesně určíte svou polohu. Záchranáři nebo policisté tak k vám v případě nouze dorazí mnohem rychleji.
0: Sport.
3: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
0: Radio Metropole.
5: Víc muziky, víc energie.
0: Víc.

tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný

tady je tvoje metropole. Dneska si posvítíme na chicane, mistra elektronických melodií, který tě vezme na klidnou, ale zároveň pulzující jízdu. Jeho hudba je jako soundtrack k letnímu večeru u moře, plná emocí a krásných zvuků. Chicane je jako ten přítel, co tě vždycky dokáže uklidnit a zároveň potěšit. Zůstaň naladěný, protože na metropoli máme připravené

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou portu.

Apple. Dneska ti představíme Lizou, zpěvačku a raperku, která do hudby vnáší sílu, radost a sebevědomí. Lizou je jako kámoška, co tě naučí milovat sám sebe a užívat si život naplno. Její skladby jsou plné energie, které tě donutí vstát a tancovat, ale taky tě zahřejí svým upřímným poselstvím. Lizou umí spojit humor a vážnost v jednu parádní show, kterou prostě musíš zažít. Je to energie, která nabije každou místnost a každého posluchače. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další porci skvělé muziky.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rodokmen. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
4: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých záhadných sousedů z horního patra a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
5: Guys, that is so nice. Thank you.
6: Yeah.
5: I'll say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoní tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas. Americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Live and Joy je italská taneční skupina, která svými chytlavými house tracky ovládla taneční scény 90. let. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a radosti. Live and Joy jsou klasikou taneční hudby, kterou stojí za to znát. Připrav se na pořádnou dávku taneční nostalgie. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další legendy.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Rocka Hunta, italského rapera, který v hudbě spojuje energii, příběhy a osobitý styl. Jeho skladby jsou plné života a emocí, které tě chytí od první chvíle. Rocko Hunt je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dobrou náladu a motivaci, a jeho hudba si rychle získala fanoušky nejen v Itálii, ale i po celém světě. Jeho talent a charisma z něj dělají jednoho z nejzajímavějších umělců současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

0: rána.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska je to o chytlavosti, energii a pořádných refrénech. Přichází Jonas Blue, britský DJ a producent, který ví, jak udělat hit. Jeho tracky jsou jako žvíkačka. Drží se ti v hlavě a nechce pustit. Jonas je jako kámoš, co má vždycky playlist na road trip a nikdy nesklame. Jeho styl kombinuje tropické tóny, taneční rytmy a popové melodie. Prostě hitmaker tělem i duší. Zůstaň s námi, protože

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, zkuste zkrotit svůj temperament a vyrazte na výlet. Býci, vy si dopřejte pořádnou zážitkovou gastronomii. Blíženci, mobil vám neustále zvoní, všichni vás chtějí na své akci. Raci, odbourejte některé ze svých neřestí. Lvi, na každé party, jako vždycky oslníte. Pany, úkol zní jasně, nic neorganizujte. Váhy, stíháte letní divočinu i odpočinek. Štíři, nekonečný vesmír, máte na své straně. Střelci, možná o tomto víkendu splanete letní láskou. Kozorozi, občas ještě řešíte resty, teď zkuste vypnout. Vodnáři, nedělejte nic a bez výčitek si to vychutnejte. A co my ryby, máme zbaleno už asi týden, takže doma nás nic neudrží.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje metropole. Bob Marley je král reggae, jehož hudba je synonymem pro pohodu, klid a dobrý vibe. Jeho skladby jsou jako ten nejlepší kámoš, co ti vždycky připomene, že život je o užívání si, lásce a míru. Bobova hudba nenechá nikoho chladným, ať už jsi fanoušek reggae nebo ne. Připrav se na pořádnou dávku pozitivní energie, která ti zvedne náladu a dodá chuť do života. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další hudební poklady.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš víc.

Tady je tvoje metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropolis

Tady je tvoje metropole. Pink Panthers je britská zpěvačka, která svou originální kombinací lo-fi, popu a elektroniky baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese svěží zvuk a chytlavé melodie. Pink Panthers umí vytvořit jedinečnou atmosféru a dostat tě na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské originality. Zůstaň naladěný v

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvé.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás. Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2020.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
3: Tvoje ráno.
4: Tvoje rádio.
3: Rádio Metropole.

Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozhodnutí. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
4: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých sousedů, svých záhadných sousedů z horního patra, a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
5: Guys, that is so nice. Thank you.
6: Yeah.
5: Say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou ruským pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas. Americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Po novém už jezdíme autem v ulici U Panelárny v Olomouci. Město zakončilo několik navazujících oprav ulice a celkem dalo do pořádku asi 2-kilometrový úsek. Poslední opravená část se pro řidiče otevřela v uplynulých dnech. Za další opravou se podíváme do Zábřeha. Od pondělí bude průjezdná jen jedním pruhem silnice 44 ve městě. Začne tu výměna mostních závěrů na silnici.
3: Od pondělí 6. července začínáme opravu mostních závěrů na silnici číslo 44 v Zábřehu. Výměna dilatačních prvků potrvá do druhé poloviny září, přičemž silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz.
2: Vysvětluje k opravě mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Šumperku zavádějí zajímavou novinku, která může zachraňovat životy, takzvané emergency pointy. Na sloupech veřejného osvětlení teď najdete speciální štítky, díky kterým při volání na tísňovou linku 112 operátorům naprosto přesně určíte svou polohu. Záchranáři nebo policisté tak k vám v případě nouze dorazí mnohem rychleji.
0: Sport.
2: Talentovaného fotbalistu vypouští z hnízda Sigma Olomouc. Z Olomoucké akademie odchází do Viktorie Plzeň 17-letý záložník Viktor Kenneth Riedl. Mládežnický reprezentant bude nastupovat za B tým Viktorie Plzeň.
4: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Výhledově to vypadá, že červenec a srpen budou pravděpodobně teplejší než obvykle. Modely naznačují další horké vlny a ta nejbližší má dorazit už v půlce příštího týdne. Víme, jak bude. Teď v rámci prodlouženého víkendu by mělo být vesměs polojasno s odpoledními teplotami kolem 25 stupňů. Místy může foukat i docela silný nárazový vítr. V neděli se pak objeví nějaké ty přehánky anebo déšť a v pondělí prý taky občas sprchne, ale jinak čekáme sluníčko a k tomu letních 25 stupňů.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tady uvítáme Eltona Johna, legendu, která změnila hudbu navždycky. Elton je jako král hudebního království. Jeho melodie a klavírní sóla jsou známé po celém světě. Jeho charisma a osobitost z něj dělají neodolatelného umělce, kterého prostě musíš znát. Je jako ten starý dobrý přítel, co nikdy nezestárne. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli máš další vážení.

0: Fresh Radio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako

0: dnešní den.
1: Berani, zkuste zkrotit svůj temperament a vyrazte na výlet. Býci, vy si dopřejte pořádnou zážitkovou gastronomii. Blíženci, mobil vám neustále zvoní, všichni vás chtějí na své akci. Raci, odbourejte některé ze svých neřestí. Lvi, na každé party, jako vždycky oslníte. Pany, úkol zní jasně, nic neorganizujte. Váhy, stíháte letní divočinu i odpočinek. Štíři, nekonečný vesmír, máte na své straně. Střelci, možná o tomto víkendu splanete letní láskou. Kozorozi, občas ještě řešíte resty, teď zkuste vypnout. Vodnáři, nedělejte nic a bez výčitek si to vychutnejte. A co my ryby, máme zbaleno už asi týden, takže doma nás nic neudrží.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.
3: Olé! Tady je tvoje Metropole. John Gibbons je irský producent a DJ, který svou houseovou a dancepopovou hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groove. John Gibbons umí roztančit každý parket a dodat pořádnou porci zábavy. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právě je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší

0: Retro.
1: Metropole.
0: Retro.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Mojo, francouzskou kapelu, která dokázala, jak se dá spojit house s lehkostí a chytlavostí tak, že z toho vznikne pořádná taneční pecka. Jejich styl je jako svěží vítr na parketu, který tě rozhýbe. A při

posloucháš Radio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských

0: mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
1: Fotbalový fenomén Cristiano Ronaldo dál popírá zákony času a přepisuje historické tabulky. V dramatické bitvě proti Chorvatsku v pátek nastoupil jako vůbec nejstarší hráč v dějinách vyřazovací fáze mistrovství světa. A k tomu, aby zazářil, mu stačil neuvěřitelný minimalismus. V soupeřově vápně měl za celý zápas jediný dotek s míčem, a to nekompromisně proměněnou penaltu, která nasměrovala Portugalsko k výhře 2-1. 10 minut před koncem sice Ronaldo poprvé na šampionátu střídal, to se ale ukázalo jako dobrá volba. Střídající hráči nakonec vybojovali postupový gol. Celý portugalský tým pak po zápase poslal emotivní vzkaz do nebe svému parťákovi Diogu Jotovi, který tragicky zemřel přesně před rokem. V osmi finále teď na Portugalce čeká absolutní lahutka, třaskavé sousedské derby proti Španělsku. To si vychutnáme už zítra. A na našem rádiu to rozhodně budeme sledovat.
0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu. Tohle je
2: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole

Tady je tvoje metropole. Block and Crown jsou průkopníci house music, DJské duo, které ve své hudbě míchá masivní beaty, oldschoolový klubový zvuk, taneční samply, ale i spoustu originálních vokálů. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Kupa dětí přišla na svět v uplynulém měsíci v porodnici fakultní nemocnice Olomouc. 155 miminek, z toho 78 kluků a 77 holčiček. Klukům tu dávali rodiče nejčastěji jméno Adam a děvčatům jméno Emma. S jedním či se dvěma M.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nová šance pro použité, ale stále funkční věci. Ve sběrném dvoře na Hrázi v Přerově začal zkušebně provoz nového reuse pointu. Lidé sem mohou během července nosit zachovalé knihy, hračky, sportovní či zahradní potřeby. Od srpna si je pak zájemci budou moci odnést za symbolický poplatek. Informuje o tom město. Už se to blíží. Blansko začátkem srpna otevře nový plavecký areál na sportovním ostrově. Město na něj čekalo 5 let. Největší investice v historii Blanska za více než 320 milionů korun přináší 25-metrový bazén i zázemí pro rodiny. Chystají se změny v takzvané superdávce, které slibují více peněz pro samoživitele a spravedlivější příspěvky na bydlení podle skutečných cen nájmů. Ministerstvo práce a sociálních věcí zanalyzovalo téměř 270 tisíc žádostí a slibuje, že nová pravidla pomohou desítkám tisíc domácností.
1: Sport.
3: Skvělá zpráva pro český sport. Naši volejbalisté se poprvé v historii stali mistry Evropy v kategorii do 22 let. Svěřenci trenéra Michala Nekoli tak na šampionátu v Portugalsku vylepšili předloňský bronz a tentokrát vybojovali rovnou ty nejcennější medaile.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Neděle je ve znamení spíše šedé oblohy. Ve většině regionu by nám mělo i zapršet. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 24 stupňům. Velkou oblačnost pak očekáváme i ve sváteční pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo trochu protrhat až na polojasno. Místy mohou přijít přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima nepřesáhnou 25 stupňů. Alergici, pokud plánujete vrazit do přírody, právě nám probíhá sezóna pilu travin a bylin. Odborníci doporučují preventivně nasadit léky proti alergii.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pokud se v Olomouci chystáme autem do fakultní nemocnice, nezapomeneme na uzavírku v ulici Za nemocnicí, a to konkrétně mezi klinikou psychiatrií a porodnicko-gynekologickou klinikou. Omezení bude trvat až do konce srpna. Při plánování cesty myslíme taky na zúžení silnice na 2 jízdní pruhy na dálnici D1 na trase Lipník-Hranice mezi 302. a 303. kilometrem. Uzavírka by se měla otevřít už v nadcházející úterý. Opatrně pak pojedeme i na D49 na trase Hulín-Fryšták. U Třebětic je provoz zúžen do 2 pruhů, je tady taky uzavřený nájezd na dálnici. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíc.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady sváteční neděle 5. července, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomínáme si výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, který se udál kolem roku 863. Jestli i dneska, na neděli a dokonce na svátek pracujete, pravděpodobně jste dnešní oslavenci. Máme totiž den workoholiků. Kromě toho dnešní datum patří taky Mezinárodnímu dni obětí zdarma, tak snad jich dneska dostanete co nejvíce. Narozeniny dnes slaví rodák z Hané, úspěšný fotbalista David Rozehnal. Hrál v Belgii, Francii, Anglii, Itálii, Německu a samozřejmě taky v naší olomoucké Signě. Davide, zdravíme a přejeme k dnešnímu dni všechno nejlepší. Vydařenou sváteční neděli 5. července pak přejeme i vám, všem posluchačům.
0: Metropole právě dnes.
2: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, až do samého rána.
5: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
3: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle, na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, pověste.
2: Tak pořád to jede, dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Tukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už, tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. To má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíž, tady ještě je náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudnější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No přesně tak. My Litovláci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka. V našem vysílání starosta Litovle Viktor Kohout. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Tohle je
0: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Ole je
1: Radio Metropole.
2: Ole, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: you mine.
1: Radio Metropole.
2: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Bylo 9 hodin.
3: Radio Metropole. Olomoucký report.
4: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Vítejte u zpráv. Modernizace semaforů v centru Olomouce. Od úterý začne modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů a do srpna se zcela zavře pro neveřejnou dopravu. Projíždět bude moci jen městská hromadná doprava a linková. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku Třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. Tady se ale na modernizaci semaforů bude pracovat za provozu.
5: Semafory jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce ustraní jejich dosavadní havarijní stav, který bylo bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadku semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. Tady ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října.
4: Komentuje investiční náměstek primátorky Olomouce Miloš Tichý. Situace se suchem je ve velké části Olomouckého kraje a na jižní Moravě už naprosto kritická. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho s tím, že v půdě aktuálně chybí obrovské množství vody. Pro místní zemědělce a přírodu to tak představuje opravdu vážný problém.
1: Sport.
4: Fotbalový fenomén Lionel Messi na mistrovství světa v Miami dál přepisuje historické tabulky. Svým 20. gólem na světovém šampionátu pomohl Argentině k postupu do osmifinále. 39-letý kanonýr skóroval už ve čtvrtém zápase v řadě a se 7 trefami vede tabulku střelců turnaje.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Sluníčko si dnes i v pondělí dává pauzu. Zatímco ale dneska přes mraky skoro není vidět, zítra by se nám oblačnost přechodně mohla protrhat, a to až na polojasno. Oba dny předpověď hlásí možnost deště. Podobné počasí pak bude pokračovat taky v úterý. To ale odpoledne, kromě deště, může výjimečně přijít i bouřka. Paprsky se nám vrátí ve středu. Během dne bude jasno až polojasno. Zatímco na začátku týdne bude mít sluníčko malou sílu a UV index bude nízký, ve středu se raději má znamenat opalovákem. UV index nám totiž vyskočí na 6.
2: Radio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šterberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlost pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kouflandu a taky Jíbavská. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole. Tvoje webovka a online poslech na radiometro.cz.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska přichází německé duo, co do elektroniky přidává barvy. Doslova. Two Colors kombinují energické beaty s chytlavými melodiemi, které tě prostě chytí a nepustí. Jejich hudba je jako duha na tanečním parketu. Živá, barevná a plná překvapení. Jestli chceš pořádnou dávku pozitivní energie, právě si ji našel. Tak nevypínej rádio, protože další příběhy a beaty přijdou jen na Metropoli.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

0: Metropole. Metropole. Bylo 10 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Přerovské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka nově zdobí 8 platanů v mobilních nádobách. Toto dočasné řešení má do centra města přinést více stínu a výrazně lidem zpříjemnit pobyt v horkých dnech. Stromy budou na místě dělat parádu až do doby, než náměstí projde plánovanou celkovou revitalizací. Zatímco se politici snaží zachránit mládež před kratomem, skutečným problémem českých dětí zůstává alkohol. Průzkumy ukazují, že pravidelně pije téměř třetina nezletilých a u dětí mladších 15 let je to dokonce každý pátý. Vysoká tolerance pití a snadná dostupnost alkoholu tak v naší společnosti představují pro mladé alarmující hrozbu. Sport. Český vodní slalomář Lukáš Kratochvíl přiváží z mistrovství světa do 23 let v polském Krakově stříbrnou medaili. Při obhajobě svého mistrovského titulu skončil těsně pod vrcholem a úplně stejný cenný kov vybojoval i v týmovém závodu hlídek. 21-letý talent tak znovu potvrdil, že patří k absolutní světové špičce.
2: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje zamračenou oblohu, ta by se nám ale sem tam mohla protrhat až na polojasno. Místy čekáme přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Podobné to pak bude i v úterý. Čekáme zataženo až oblačno, dešťové kapky nám zabubnují na okna ve většině regionu. Rtuť teploměru nepřikročí 24 stupňů. Zlom by mohl přijít ve středu. Ráno nám sice ještě mohou doznívat poslední přehánky, během dne by se ale mělo vyjasnit, a to i na skoro jasno. Oproti tomuto týdnu nám trochu vzroste aktivita komárů, stále by ale měla zůstat převážně na mírném stupni.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. S letními teplotami roste na našich silnicích nervozita a podle dopravních expertů stačí v kabině auta více než 25 stupňů, aby řidiči začínali jednat zbrkle. Agresivní chování řidičů stojí až za 40% smrtelných nehod. Pokud se na cestě dostaneme do situace, kdy nás někdo nebezpečně předjíždí nebo vybržďuje, nejbezpečnějším řešením je neeskalovat konflikt, okamžitě ubrat plyn a nechat dotyčného odjet, případně na moment zastavit na parkovišti. Klidný a bezpečný návrat z cest přeje Rádio Haná.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Víkendový chill.

0: Retro.
1: Metropole.
0: Retro.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě vezmeme do rumunského Rhythmus Inou, která umí rozpálit taneční parket jako slunce v tropickém létě. Její hudba je energická, plná života a přesně taková, co tě nenechá v klidu sedět. Inna je jako kamarádka, co přijde s úsměvem a hned rozjede mejdan, i když je pondělí ráno. Její taneční styl kombinuje house, pop a latinské motivy, což je mix, který funguje vždycky. Zůstaň naladěný

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: pole, kam vyrazit.
1: Na našich vlnách sledujeme, co se kde děje, máme pro vás přehled akcí, které byste si neměli nechat ujít. V Olomouci to žije, příměstské tábory, astronautický výcvik, Mozart v karanténě, tyhle a další tipy na prázdniny najdeme na webu olomouc.cz. Dnes a zítra probíhá také levandulový festival. Těšíme se na spoustu zábavy a hudby mezi levandulami. Na akci vystoupí třeba Opět a Radeček, Ztracené ráj, Děda Mládek i Legal Band nebo zpívající právník Ivo Jahelka. Připravené je i skvělé občerstvení. V plném proudu je i letní sezóna na hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva prohlídkové okruhy, a to knížecí sídlo a rodinný hrad. K létu neodmyslitelně patří i venkovní kina, třeba letní kino Mostkovice. Dnes dávají komedii Někdo to rád v Plzni. Film plný bláznivých příběhů v jednom městě. Začíná se vždy v 9:30 večer. Sednout před plátno můžeme i vevnitř, třeba na animák Mimoni a Monstra. Ten se promítá o tomto víkendu v olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově nebo třeba v Boskovicích. Program je pestrý, stačí si jen vybrat.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
7: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
8: A my budeme tancovat, až do samého rána.
7: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
9: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
10: Tady je tvoje Metropole. Alouk je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alouk umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností.

Tady je tvoje metropole. Lee Ann, známá ze skupiny Little Mix, je energická zpěvačka, která svou hudbou přináší sílu, charisma a skvělý groove. Její solo projekty jsou jako ten kámoš, co tě na party rozhýbe a přitom přidá dávku stylu a originality. Lee Ann je důkazem, že talent a charisma jdou ruku v ruce. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské energie. Zůstaň naladěný, protože

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy.
3: Olomoucký dětský sbor Mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
0: Sport.
3: Na fotbalovém světovém šampionátu se schyluje k velké bitvě, ve které domácí Mexiko vyzve favorizovanou Anglii. K tomuto osmifinálovému zápasu nastoupí oba týmy na slavném astéckém stadionu v pondělí brzy nad ránem našeho času.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: 16 hodin a 9 minut, přesně tolik času máme dnes denní světlo. Slunce nám vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne přesně v 9. Víme, jak bude. Dnešek se nese ve znamení převážně zatažené oblohy. Na většině míst nám zaprší, předpověď hlásí 1 až 10 mm. K večeru by ale kapek mělo ubývat. Teplotní maxima dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni. V pondělí pak očekáváme velice podobné počasí, jen sluníčko by se nám sem tam mohlo na chvíli ukázat.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Na svých cestách počítáme s omezením na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc za exitem Nemilany. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden 2 provizorními pruhy. I dneska počítáme se zdržením při průjezdu obcí Zašová. Probíhá tady totiž pouť, centrum obce proto nebude pro řidiče autem dostupné. Objízdná trasa tradičně vede kolem pohostinství u Václava, dále ulicí Zašovské školy, nad Klášterní zahradou až k horní prodejně potravin. V největší špičce počítáme s kyvadlovým řízením dopravy. Podobnou situaci pak máme i ve Žlutavě. Kvůli pouti dáváme při průjezdu pozor. Přejeme vám pohodovou cestu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši,

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Metropole. Posloucháš Radio Metropole.

0: Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbalový fenomén Cristiano Ronaldo dál popírá zákony času a přepisuje historické tabulky. V dramatické bitvě proti Chorvatsku v pátek nastoupil jako vůbec nejstarší hráč v dějinách vyřazovací fáze mistrovství světa. A k tomu, aby zazářil, mu stačil neuvěřitelný minimalismus. V soupeřově vápně měl za celý zápas jediný dotek s míčem, a to nekompromisně proměněnou penaltu, která nasměrovala Portugalsko k výhře 2-1. 10 minut před koncem sice Ronaldo poprvé na šampionátu střídal, to se ale ukázalo jako dobrá volba. Střídající hráči nakonec vybojovali postupový gol. Celý portugalský tým pak po zápase poslal emotivní vzkaz do nebe svému parťákovi Diogu Jotovi, který tragicky zemřel přesně před rokem. V osmifinále teď na Portugalce čeká absolutní lahutka, třaskavé sousedské derby proti Španělsku. To si vychutnáme už zítra a na našem rádiu to rozhodně budeme sledovat.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Rádio Metropole, Metropole. Víkend ve městě.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se Zarou čeká pořádná jízda napříč emocemi i beatem.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřin. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Rádio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se zastavíme v Itálii a představíme ti Meknu, rapera a zpěváka, který spojuje melancholii, eleganci a moderní zvuk. Jeho tracky jsou jako večerní jízda městem. Pomalé, stylové, s hlubokým podtextem. Mekna je jako kámoš, co ti nenápadně řekne ty nejdůležitější věci a zůstane ti v hlavě ještě dlouho. Jeho hudba tě možná nepraští do uší hned,

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Kupa dětí přišla na svět v uplynulém měsíci v porodnici fakultní nemocnice Olomouc. 155 miminek, z toho 78 kluků a 77 holčiček. Klukům tu dávali rodiče nejčastěji jméno Adam a děvčatům jméno Emma, s jedním či se dvěma M.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nová šance pro použité, ale stále funkční věci. Ve sběrném dvoře na Hrázi v Přerově začal zkušebně provoz nového reuse pointu. Lidé sem mohou během července nosit zachovalé knihy, hračky, sportovní či zahradní potřeby. Od srpna si je pak zájemci budou moci odnést za symbolický poplatek. Informuje o tom město. Už se to blíží. Blansko začátkem srpna otevře nový plavecký areál na sportovním ostrově. Město na něj čekalo 5 let. Největší investice v historii Blanska za více než 320 milionů korun přináší 25-metrový bazén i zázemí pro rodiny. Chystají se změny v takzvané superdávce, které slibují více peněz pro samoživitele a spravedlivější příspěvky na bydlení podle skutečných cen nájmů. Ministerstvo práce a sociálních věcí zanalyzovalo téměř 270 tisíc žádostí a slibuje, že nová pravidla pomohou desítkám tisíc domácností.
1: Sport.
2: Skvělá zpráva pro český sport. Naši volejbalisté se poprvé v historii stali mistry Evropy v kategorii do 22 let. Svěřenci trenéra Michala Nekoli tak na šampionátu v Portugalsku vylepšili předloňský bronz a tentokrát vybojovali rovnou ty nejcennější medaile.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude. Neděle je ve znamení spíše šedé oblohy. Ve většině regionu by nám mělo i zapršet. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 24 stupňům. Velkou oblačnost pak očekáváme i ve sváteční pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo trochu protrhat až na polojasno. Místy mohou přijít přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima nepřesáhnou 25 stupňů. Alergici, pokud plánujete vrazit do přírody, právě nám probíhá sezóna pilu travin a bylin. Odborníci doporučují preventivně nasadit léky proti alergii.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Pokud se v Olomouci chystáme autem do fakultní nemocnice, nezapomeneme na uzavírku v ulici Za nemocnicí, a to konkrétně mezi klinikou psychiatrií a porodnicko-gynekologickou klinikou. Omezení bude trvat až do konce srpna. Při plánování cesty myslíme taky na zúžení silnice na 2 jízdní pruhy na dálnici D1 na trase Lipník Hranice mezi 302. a 303. kilometrem. Uzavírka by se měla otevřít už v nadcházející úterý. Opatrně pak pojedeme i na D49 na trase Hulín Frišták. U Třebětic je provoz zúžen do 2 pruhů, je tady taky uzavřený nájezd na dálnici. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Celý víkend tvoje rádio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Bamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční parket.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady sváteční neděle 5. července, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomínáme si výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, který se udál kolem roku 863. Jestli i dneska, na neděli a dokonce na svátek pracujete, pravděpodobně jste dnešní oslavenci. Máme totiž den workoholiků. Kromě toho dnešní datum patří taky Mezinárodnímu dni obětí zdarma, tak snad jich dneska dostanete co nejvíce. Narozeniny dnes slaví rodák z Hané, úspěšný fotbalista David Rozehnal. Hrál v Belgii, Francii, Anglii, Itálii, Německu a samozřejmě taky v naší olomoucké Sigmě. Davide, zdravíme a přejeme k dnešnímu dni všechno nejlepší. Vydařenou sváteční neděli 5. července pak přejeme i vám, všem posluchačům.
0: Metropole právě dnes.
2: Tohle je
3: Radio Metropole.
4: Olé! Tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

Tady je tvoje Metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Vítejte u zpráv. Modernizace semaforů v centru Olomouce. Od úterý začne modernizace křižovatky na náměstí Hrdinů a do srpna se zcela zavře pro neveřejnou dopravu. Projíždět bude moci jen městská hromadná doprava a linková. Po dokončení prací na náměstí Hrdinů se dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku Třídy svobody a Havlíčkovy ulice. Tady se ale na modernizaci semaforů bude pracovat za provozu.
2: Semafory jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce odstraní jejich dosavadní havarijní stav, který bylo bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadku semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. Tady ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října.
1: Komentuje investiční náměstek primátorky Olomouce Miloš Tichý. Situace se suchem je ve velké části Olomouckého kraje a na jižní Moravě už naprosto kritická. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho s tím, že v půdě aktuálně chybí obrovské množství vody. Pro místní zemědělce a přírodu to tak představuje opravdu vážný problém. Sport. Fotbalový fenomén Lionel Messi na mistrovství světa v Miami dál přepisuje historické tabulky. Svým 20. gólem na světovém šampionátu pomohl Argentině k postupu do osmifinále. 39-letý kanonýr skóroval už ve čtvrtém zápase v řadě a se 7 trefami vede tabulku střelců turnaje.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole.
4: Víme, jak bude. Sluníčko si dnes i v pondělí dává pauzu. Zatímco ale dneska přes mraky skoro není vidět, zítra by se nám oblačnost přechodně mohla protrhat. A to až na polojasno. Oba dny předpověď hlásí možnost deště. Podobné počasí pak bude pokračovat taky v úterý. To ale odpoledne, kromě deště, může výjimečně přijít i bouřka. Paprsky se nám vrátí ve středu. Během dne bude jasno až polojasno. Zatímco na začátku týdne bude mít sluníčko malou sílu a UV index bude nízký, ve středu se raději mázneme opalovákem. UV index nám totiž vyskočí na 6.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šterberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlost pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kouflandu a taky Jíbavská. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.
2: It's more than just a game, it's our DNA.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě, v Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Popcorn, nachos, pohodlné sedačky, stříbrná plátna a filmové novinky, tomu patří další vteřiny našeho letního vysílání premiéry. Týdne představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Honzo, na co do kina, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. A je to tady zas, tak se jmenuje nová francouzská komedie, ve které se budoucí novomanželé Alice a François konečně chystají na svatbu a zdá se, že všechny rodinné spory jsou minulostí a nikdo už nechce řešit rozlučení. A otcové, nevěsty a ženicha jsou konečně spokojení. Tyto otce hrají legendární herci francouzské kinematografie Christian Clavier a Didier Bourdon. Vše se změní rychle ve chvíli, kdy vyjde najevo, že dřívější výsledky DNA testů byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Tady laboratoř. Někdo sdílí s vámi víc než 60% DNA. Je to váš bratranec.
4: Může to být zábavné podívat se na bratrance se mnou.
2: Takže hrdí tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a brzy se mění na vášnivé obhájce svých v uvozovkách původních kořenů.
4: Pardon? On je totiž Turek. Co? Sakra.
2: Další na řadě je nová americká komedie Pozvání. V tomto filmu si zahráli v podstatě jenom 4 herci, a to Olivia Wilde, která snímek také režírovala, Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Tato čtveřice hvězdných herců se setkává u večeře svých sousedů, svých záhadných sousedů z horního patra, a zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat trochu nečekaným směrem. A jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy.
5: Guys, that is so nice. Thank you.
6: Yeah.
5: I'll say thank you, Joe.
6: Thank you. Very flattering.
2: Tento film je opravdu prošpikován skvělými vtipy a gagy, takže kdo se chce popadat za břicho po celou hodinu a 3/4 tohohle filmu, tak je to pro něho ideální varianta. No a co by to bylo za léto, kdyby do kin nevtrhla také partička žlutých mimoňů. Tentokrát ve filmu Mimoni a monstra se dostávají do Hollywoodu při jejich strastiplné cestě a výpravě za novým padou pánem. A dostanou se až k natáčení nového filmu. A jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se vetřeli před kameru, objeví velký potenciál. A tím v Hollywoodu začíná žlutomodrá éra, která trvá až do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí.
1: Francouzská komedie a je to tady zas, americká komedie Pozvání s pouhými 4 herci i noví Mimoňové jsou filmové premiéry tohoto týdne a láká nás na ně filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol Olomouc. Děkujeme a hezké filmové prázdniny.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům příjemný začátek prázdnin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
7: Radio Metropole.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
9: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2020.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Tady je tvoje Metropole a teď se podíváme na další kousek elektronického nebe, Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba. Tak nezapomeň zůstat naladěný, další novinky jsou jen na rádiu Metropole.

0: Fabule. Taneční rádio
1: z Olomouce. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Přerovské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka nově zdobí 8 platanů v mobilních nádobách. Toto dočasné řešení má do centra města přinést více stínu a výrazně lidem zpříjemnit pobyt v horkých dnech. Stromy budou na místě dělat parádu až do doby, než náměstí projde plánovanou celkovou revitalizací. Zatímco se politici snaží zachránit mládež před kratomem, skutečným problémem českých dětí zůstává alkohol. Průzkumy ukazují, že pravidelně pije téměř třetina nezletilých a u dětí mladších 15 let je to dokonce každý pátý. Vysoká tolerance pití a snadná dostupnost alkoholu tak v naší společnosti představují pro mladé alarmující hrozbu. Sport. Český vodní slalomář Lukáš Kratochvíl přiváží z mistrovství světa do 23 let v polském Krakově stříbrnou medaili. Při obhajobě svého mistrovského titulu skončil těsně pod vrcholem a úplně stejný cenný kov vybojoval i v týmovém závodu hlídek. 21-letý talent tak znovu potvrdil, že patří k absolutní světové špičce.
2: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
3: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje zamračenou oblohu, ta by se nám ale sem tam mohla protrhat až na polojasno. Místy čekáme přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Podobné to pak bude i v úterý. Čekáme zataženo až oblačno, dešťové kapky nám zabubnují na okna ve většině regionu. Rtuť teploměru nepřikročí 24 stupňů. Zlom by mohl přijít ve středu. Ráno nám sice ještě mohou doznívat poslední přehánky, během dne by se ale mělo vyjasnit, a to i na skoro jasno. Oproti tomuto týdnu nám trochu vzroste aktivita komárů, stále by ale měla zůstat převážně na mírném stupni.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. S letními teplotami roste na našich silnicích nervozita a podle dopravních expertů stačí v kabině auta více než 25 stupňů, aby řidiči začínali jednat zbrkle. Agresivní chování řidičů stojí až za 40% smrtelných nehod. Pokud se na cestě dostaneme do situace, kdy nás někdo nebezpečně předjíždí nebo vybržďuje, nejbezpečnějším řešením je neeskalovat konflikt, okamžitě ubrat plyn a nechat dotyčného odjet, případně na moment zastavit na parkovišti. Klidný a bezpečný návrat z cest přeje Rádio Haná.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách vám chceme šetřit čas. Čteme proto za vás regionální zprávy a vy už si pak můžete poslechnout jen náš přehled. Víme, o čem se píše. Moravské divadlo v Olomouci navštívilo v uplynulé divadelní sezóně 98 tisíc diváků. To je o 4 tisíce více než loni. O tom píše Olomoucký report. Šumperská radnice nabídne podnikatelům pomoc, aby si změnili rušivou vizuální podobu svých reklam, vývěsních štítů i výloh v historickém centru města. Pro boj s vizuálním smogem poskytne město živnostníkům až 40 tisíc korun. Detaily pro nás má Šumperský rej. Řidiče i cestující městské hromadné dopravy čekají během července dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí silnice v Hranické ulici v Předmostí. Bližší informace přináší web města Přerova www.přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
4: A my budeme tancovat, až do samého rána.
3: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy.
4: Olomoucký dětský sbor Mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
1: Sport.
4: Na fotbalovém světovém šampionátu se schyluje k velké bitvě, ve které domácí Mexiko vyzve favorizovanou Anglii. K tomuto osmifinálovému zápasu nastoupí oba týmy na slavném aztéckém stadionu v pondělí brzy nad ránem našeho času.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
6: 16 hodin a 9 minut, přesně tolik času máme dnes denní světlo. Slunce nám vyšlo ve 4 hodiny a 50 minut a zapadne přesně v 9. Víme, jak bude. Dnešek se nese ve znamení převážně zatažené oblohy. Na většině míst nám zaprší, předpověď hlásí 1 až 10 mm. K večeru by ale kapek mělo ubývat. Teplotní maxima dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni. V pondělí pak očekáváme velice podobné počasí, jen sluníčko by se nám sem tam mohlo na chvíli ukázat.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Na svých cestách počítáme s omezením na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc za exitem Nemilany. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden 2 provizorními pruhy. I dneska počítáme se zdržením při průjezdu obcí Zašová. Probíhá tady totiž pouť, centrum obce proto nebude pro řidiče autem dostupné. Objízdná trasa tradičně vede kolem pohostinství u Václava, dále ulicí Zašovské školy, nad Klášterní zahradou až k horní prodejně potravin. V největší špičce počítáme s kyvadlovým řízením dopravy. Podobnou situaci pak máme i ve Žlutavě. Kvůli pouti dáváme při průjezdu pozor. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Víkendový chill Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hitů.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Tohle je Radio Metropol.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Na našich vlnách sledujeme, co se kde děje. Máme pro vás přehled akcí, které byste si neměli nechat ujít. V Olomouci to žije. Příměstské tábory, astronautický výcvik, Mozart v karanténě, tyhle a další tipy na prázdniny najdeme na webu olomouc.cz. Dnes a zítra probíhá také levandulový festival. Těšíme se na spoustu zábavy a hudby mezi levandulemi. Na akci vystoupí třeba Opět a Radeček, Ztracené ráj, Děda Mládek i Legal Band nebo zpívající právník Ivo Jahelka. Připravené je i skvělé občerstvení. V plném proudu je i letní sezóna na hradu Šternberg. Hlavní nabídka zahrnuje dva prohlídkové okruhy, a to knížecí sídlo a rodinný hrad. K létu neodmyslitelně patří i venkovní kina, třeba letní kino Mostkovice. Dnes dávají komedii Někdo to rád v Plzni. Film plný bláznivých příběhů v jednom městě. Začíná se vždy v 9:30 večer. Sednout před plátno můžeme i vevnitř, třeba na animák, Mimoni a Monstra. Ten se promítá o tomto víkendu v olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově nebo třeba v Boskovicích. Program je pestrý, stačí si jen vybrat.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
0: Rádio Metropole.
9: Rádio Metropole.

0: Metropole. Taneční rádio
1: z Olomouce. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach, francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Kupa dětí přišla na svět v uplynulém měsíci v porodnici fakultní nemocnice Olomouc. 155 miminek, z toho 78 kluků a 77 holčiček. Klukům tu dávali rodiče nejčastěji jméno Adam a děvčatům jméno Emma. S jedním či se dvěma M.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Nová šance pro použité, ale stále funkční věci. Ve sběrném dvoře na Hrázi v Přerově začal zkušebně provoz nového reuse pointu. Lidé sem mohou během července nosit zachovalé knihy, hračky, sportovní či zahradní potřeby. Od srpna si je pak zájemci budou moci odnést za symbolický poplatek. Informuje o tom město. Už se to blíží. Blansko začátkem srpna otevře nový plavecký areál na sportovním ostrově. Město na něj čekalo 5 let. Největší investice v historii Blanska za více než 320 milionů korun přináší 25-metrový bazén i zázemí pro rodiny. Chystají se změny v takzvané superdávce, které slibují více peněz pro samoživitele a spravedlivější příspěvky na bydlení podle skutečných cen nájmů. Ministerstvo práce a sociálních věcí zanalyzovalo téměř 270 tisíc žádostí a slibuje, že nová pravidla pomohou desítkám tisíc domácností.
1: Sport.
2: Skvělá zpráva pro český sport. Naši volejbalisté se poprvé v historii stali mistry Evropy v kategorii do 22 let. Svěřenci trenéra Michala Nekoli tak na šampionátu v Portugalsku vylepšili předloňský bronz a tentokrát vybojovali rovnou ty nejcennější medaile.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude. Neděle je ve znamení spíše šedé oblohy. Ve většině regionu by nám mělo i zapršet. Teploty se vyšplhají nejvýše ke 24 stupňům. Velkou oblačnost pak očekáváme i ve sváteční pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo trochu protrhat až na polojasno. Místy mohou přijít přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima nepřesáhnou 25 stupňů. Alergici, pokud plánujete vrazit do přírody, právě nám probíhá sezóna pilu travin a bylin. Odborníci doporučují preventivně nasadit léky proti alergii.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Pokud se v Olomouci chystáme autem do fakultní nemocnice, nezapomeneme na uzavírku v ulici Za nemocnicí, a to konkrétně mezi klinikou psychiatrií a porodnicko-gynekologickou klinikou. Omezení bude trvat až do konce srpna. Při plánování cesty myslíme taky na zúžení silnice na dva jízdní pruhy na dálnici D1 na trase Lipník Hranice mezi 302. a 303. kilometrem. Uzavírka by se měla otevřít už v nadcházející úterý. Opatrně pak pojedeme i na D49 na trase Hulín Frišták. U Třebětic je provoz zúžen do dvou pruhů, je tady taky uzavřený nájezd na dálnici. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Lukáš Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tahle část bude vzpomínkou na jednoho z největších vizionářů elektronické hudby, Aviciho. Jeho schopnost spojit chytlavé melodie s taneční energií změnila hudební svět navždy. I když už tu s námi není, jeho hudba žije dál a stále inspiruje nové generace. Avici byl mistrem vyprávění příběhů beze slov, jen skrz tóny a beaty, které rozproudily miliony srdcí po celém světě. Když posloucháš jeho tvorbu, cítíš radost, nostalgii i naději. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli si připomeneme to nejlepší z jeho odkazu.

0: Tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Makoto je japonský producent a DJ, který ve drum and bassové scéně platí za špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a rychlých rytmů. Makoto umí spojit techniku s muzikantským citem, takže tě dostane na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční síly. Zůstaň naladěný.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Zapomeňte na nudný dějepis. Neobyčejné prohlídky na zámku ve Velkých Losinách vás vtáhnou přímo do děje. Čekají vás oživlé příběhy, překvapení v komnatách a zážitek, na který nezapomenete. Vemte rodinu a dorazte na zámek Velké Losiny.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle je Radio Metro.

0: Posloucháš Radio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbalový fenomén Cristiano Ronaldo dál popírá zákony času a přepisuje historické tabulky. V dramatické bitvě proti Chorvatsku v pátek nastoupil jako vůbec nejstarší hráč v dějinách vyřazovací fáze mistrovství světa. A k tomu, aby zazářil, mu stačil neuvěřitelný minimalismus. V soupeřově vápně měl za celý zápas jediný dotek s míčem, a to nekompromisně proměněnou penaltu, která nasměrovala Portugalsko k výhře 2-1. 10 minut před koncem sice Ronaldo poprvé na šampionátu střídal, to se ale ukázalo jako dobrá volba. Střídající hráči nakonec vybojovali postupový gol. Celý portugalský tým pak po zápase poslal emotivní vzkaz do nebe svému parťákovi Diogu Jotovi, který tragicky zemřel přesně před rokem. V osmi finále teď na Portugalce čeká absolutní lahutka, třaskavé sousedské derby proti Španělsku. To si vychutnáme už zítra. A na našem rádiu to rozhodně budeme sledovat.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje hudbu, co tě určitě rozhýbe.

0: Retro.
1: Metropole. Retro. Olé, tady je tvoje Metropole. Bizarre Inc. jsou dva britští DJové, kteří v 90. letech ovládli taneční scénu svými chytlavými house a technobeaty. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti na party vždycky přinese pořádnou dávku energie a groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Vítejte u zpráv. Modernizace semaforů v centru Olomouce. Od úterý začne modernizace křižovatky na Náměstí Hrdinů a do srpna se zcela zavře pro neveřejnou dopravu. Projíždět bude moci jen městská hromadná doprava a linková. Po dokončení prací na Náměstí Hrdinů se dělníci v Olomouci přesunou na křižovatku Třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. Tady se ale na modernizaci semaforů bude pracovat za provozu.
3: Semafory jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce odstraní jejich dosavadní havarijní stav, který byl bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadku semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. Tady ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října.
2: Komentuje investiční náměstek primátorky Olomouce Miloš Tichý. Situace se suchem je ve velké části Olomouckého kraje a na jižní Moravě už naprosto kritická. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho s tím, že v půdě aktuálně chybí obrovské množství vody. Pro místní zemědělce a přírodu to tak představuje opravdu vážný problém.
1: Sport.
2: Fotbalový fenomén Lionel Messi na mistrovství světa v Miami dál přepisuje historické tabulky. Svým 20. gólem na světovém šampionátu pomohl Argentině k postupu do osmifinále. 39-letý kanonýr skóroval už ve čtvrtém zápase v řadě a se 7 trefami vede tabulku střelců turnaje.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
4: Víme, jak bude. Sluníčko si dnes i v pondělí dává pauzu. Zatímco ale dneska přes mraky skoro není vidět, zítra by se nám oblačnost přechodně mohla protrhat. A to až na polojasno. Oba dny předpověď hlásí možnost deště. Podobné počasí pak bude pokračovat taky v úterý. To ale odpoledne, kromě deště, může výjimečně přijít i bouřka. Paprsky se nám vrátí ve středu. Během dne bude jasno až polojasno. Zatímco na začátku týdne bude mít sluníčko malou sílu a UV index bude nízký, ve středu se raději má opalovákem. UV index nám totiž vyskočí na 6.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šterberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlost pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kouflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Matou Ma je norský DJ a producent, který do taneční scény vnáší svým zvukem vždycky pozitivní vibe a skvělou energii. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na party přinese dobrou náladu a nenechá tě sedět. Umí mixovat chytlavé beaty s tropickými melodiemi tak, že tě dostane na taneční parket, ať si kdekoliv. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás. Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirk Kampeny není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady sváteční neděle 5. července, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomínáme si výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, který se udál kolem roku 863. Jestli i dneska, na neděli a dokonce na svátek pracujete, pravděpodobně jste dnešní oslavenci. Máme totiž den workoholiků. Kromě toho dnešní datum patří taky Mezinárodnímu dni obětí zdarma, tak snad jich dneska dostanete co nejvíce. Narozeniny dnes slaví rodák z Hané, úspěšný fotbalista David Rozehnal. Hrál v Belgii, Francii, Anglii, Itálii, Německu a samozřejmě taky v naší olomoucké Signě. Davide, zdravíme a přejeme k dnešnímu dni všechno nejlepší. Vydařenou sváteční neděli 5. července pak přejeme i vám, všem posluchačům.
0: Metropole právě dnes.
2: Tohle je
3: Radio.

0: Metropole. Taneční rádio
1: z Olomouce. Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože

0: of the Pop.
1: Top of the Pop.
0: Radio Metropole. Top of the
2: Pop. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen.

0: je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Rigard je DJ a producent, který svou hudbou baví taneční scény po celém světě. Spojuje chytlavé beaty s moderní elektronikou tak, že si jeho muziku prostě nemůžeš nepustit. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která s tebou bude hýbat od začátku až do konce. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další pecky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Zákazy kvůli suchu v Olomouci a okolí. Místní vodoprávní úřad kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod z řeky Bystřice a jejich přítoků. Opatření platí pro obce a města Hlubočky, Velká Bystřice, Bystrovany a Olomouc, a to do 15. září. Zákaz nakládání s povrchovými vodami se týká i Trusovického a Dolanského potoka, včetně všech jejich přítoků. Omezení má chránit vodní ekosystémy a toto platí do půlky září pro Bělkovice, Lašťany a Dolany. Přerovské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka nově zdobí 8 platanů v mobilních nádobách. Toto dočasné řešení má do centra města přinést více stínu a výrazně lidem zpříjemnit pobyt v horkých dnech. Stromy budou na místě dělat parádu až do doby, než náměstí projde plánovanou celkovou revitalizací. Zatímco se politici snaží zachránit mládež před kratomem, skutečným problémem českých dětí zůstává alkohol. Průzkumy ukazují, že pravidelně pije téměř třetina nezletilých a u dětí mladších 15 let je to dokonce každý pátý. Vysoká tolerance pití a snadná dostupnost alkoholu tak v naší společnosti představují pro mladé alarmující hrozbu.
1: Sport.
2: Český vodní slalomář Lukáš Kratochvíl přiváží z mistrovství světa do 23 let v polském Krakově stříbrnou medaili. Při obhajobě svého mistrovského titulu skončil těsně pod vrcholem a úplně stejný cenný kov vybojoval i v týmovém závodu hlídek. 21-letý talent tak znovu potvrdil, že patří k absolutní světové špičce.
3: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Pondělí nám slibuje zamračenou oblohu, ta by se nám ale sem tam mohla protrhat až na polojasno. Místy čekáme přehánky nebo občasný déšť. Teplotní maxima vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Podobné to pak bude i v úterý. Čekáme zataženo až oblačno, dešťové kapky nám zabubnují na okna ve většině regionu. Rtuť teploměru nepřikročí 24 stupňů. Zlom by mohl přijít ve středu. Ráno nám sice ještě mohou doznívat poslední přehánky, během dne by se ale mělo vyjasnit, a to i na skoro jasno. Oproti tomuto týdnu nám trochu vzroste aktivita komárů, stále by ale měla zůstat převážně na mírném stupni.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak si jezdí tady. S letními teplotami roste na našich silnicích nervozita. A podle dopravních expertů stačí v kabině auta více než 25 stupňů, aby řidiči začínali jednat zbrkle. Agresivní chování řidičů stojí až za 40% smrtelných nehod. Pokud se na cestě dostaneme do situace, kdy nás někdo nebezpečně předjíždí nebo vybržďuje, nejbezpečnějším řešením je neeskalovat konflikt, okamžitě ubrat plyn a nechat dotyčného odjet. Případně na moment zastavit na parkovišti. Klidný a bezpečný návrat z cest přeje Rádio Haná.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiësto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěn

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Metro Retro.
2: Metropole.

0: 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog!
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

Thorstein je jako kamarád, který ti vždycky přinese dobrou náladu a skvělou hudební atmosféru, ať jsi kdekoliv. Jeho písně jsou plné života a mají sílu, která tě pohltí. Zůstaň naladěný,

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozbalíme s Richardem Grayem, DJem a producentem, co ví, jak zatočit s beatem. Jeho tracky jsou jako noční jízda skrz město. Svižné, pulzující a bez zbytečných zastávek. Richard je jako ten kámoš, co v klubu nepřestane tancovat, dokud se nerozsvítí. Jeho styl kombinuje house, disco a moderní groove tak hladce, že bys nevěřil, že někdo může mít tolik muziky v malíku. Tak zůstaň na vlně, protože Metropole teď hraje pro všechny noční ptáky.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle. Na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
2: Tak pořád to jede. Dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující uliční prostor. Za chvilku vlastně koncem prázdnin bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Dukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. Kdo má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíž, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky. Tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudnější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za procházku, jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje nejoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No přesně tak. My Litováci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Na začátku týdne očekáváme zataženo až oblačno, lokálně nám mohou spadnout nějaké ty přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. Na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16 stupňů. Foukat nám bude jen slabý vítr. Kdo by chtěl ve svátek vyrazit na houby, mám pro něj špatnou zprávu. Kvůli nedávným suchům je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků nízká, místy i velmi nízká. Na houby si prostě budeme muset ještě počkat.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radia Metropole.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojtyne Mravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Tohle je
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách vám chceme šetřit čas. Čteme proto za vás regionální zprávy a vy už si pak můžete poslechnout jen náš přehled. Víme, o čem se píše. Moravské divadlo v Olomouci navštívilo v uplynulé divadelní sezóně 98 tisíc diváků. To je o 4 tisíce více než loni. O tom píše Olomoucký report. Šumperská radnice nabídne podnikatelům pomoc, aby si změnili rušivou vizuální podobu svých reklam, vývěsních štítů i výloh v historickém centru města. Pro boj s vizuálním smogem poskytne město živnostníkům až 40 tisíc korun. Detaily pro nás má Šumperský rej. Řidiče i cestující městské hromadné dopravy čekají během července dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí silnice v Hranické ulici v Předmostí. Bližší informace přináší web města Přerova www.přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš,

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: 92 a Zábřeh 105.8 FM.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

Tady je tvoje metropole, M People, jsou britská dance popová kapela, která už v 90. letech přinášela hity plné energie a pozitivní nálady. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky zvedne náladu a rozhýbe každou party. M People mají styl a groove, který tě dostane hned na první poslech. Zůstaň naladěný, protože metropole servíruje další legendy.

0: Tvůj večer, tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Wilkinson je britský producent a DJ, který ve drum and bassové scéně patří mezi absolutní špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit,

je tvoje metropole. Ariana Grande je jedna z těch interpretů, co na první poslech dostanou všechny do varu. Její hlas je jako ten silný vítr, co tě odfoukne přímo do světa popových hitů. Ať už zpívá o lásce, životě nebo prostě jen tak, její energie a charisma jsou nepřehlédnutelné. Její styl je moderní, ale zároveň velmi osobitý, takže ji poznáš hned.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je ideální čas poznávat města, objevovat nová místa na výlety i na koupání. My se teď podíváme do Litovle. Na telefonu je starosta Litovle Viktor Kohout. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, co je ve městě nového, na čem se v těchto dnech nejvíc pracuje, povězte.
2: Tak pořád to jede. Dokončujeme kanalizaci v Nové Vsi a v Savíně, také vůčující uliční prostor. Za chvilku, vlastně koncem prázdnin, bude nová sportovní hala. Také jsme teď už zprovoznili nebo otevřeli novou smíšenou stezku přes celou Litovel na ulici Tukelská, takže v rámci bezpečnosti se doufám, všichni návštěvníci tady budou cítit i na kole dobře.
1: Děkujeme za to. Život ale není jenom práce, je to i zábava, odpočinek, co vy a letošní dovolená.
2: No tak já dovolenou zatím trávím doma, nebo když už tak na dětském táboře a uvidíme, co na podzim.
1: Kdybyste měl doporučit 3 typy na letní koupání v okolí Litovle, které by to byly?
2: Tady u nás biotop, jsou tam i různé atrakce pro děti. Kdo má rád tu přírodní verzi, tak areál Nové Vsi, kousek blíž, tady ještě je Náklo, takže pískovna. No a já řeknu teďka, jak byly ty pařáky, tak se vrátila ta stará klasika, jak jsem zažil jako dítě, a chodili jsme na klasický splav, protože tam ta voda byla opravdu nejstudenější a bylo to zase taková ta retro klasika.
1: V létě to máme rádi u vody, ale jaké je to jedno místo v Litovli přímo ve městě, které vy milujete úplně nejvíc a proč?
2: Teď právě v létě stín a zároveň voda jsou naše parky, ať už Uničovský a nebo Olomoucký rybník, kolem toho jsou krásné parky, jsou tam odpočívky, krásné výhledy a zde si myslím, že stojí za procházku. Jak pro rodiny s dětmi, s kočárkem, tak i prostě pro ostatní. Je to taková příjemná záležitost a myslím si, že to v centru a to je taková i moje neoblíbenější místo, kde trávit takový relax.
1: Olomoucký rybník je ten u gymnázia Jana Opletala?
2: No přesně tak. My Litováci říkáme české a německé, takže české je u toho Gimplu a německé je vlastně u domu seniorů.
1: Zrovna nedávno jsme tam byli a je to opravdu nádherný kousek přírody ve městě. Co byste popřál obyvatelům Litovle a také všem posluchačům do letošního léta na prázdniny?
2: Hlavně pozitivní energii, to je důležitý, trošku se taky usmát. No a že taky na tom světě není jenom všechno špatně, je fakt krásně. A já myslím, že to je potřebujeme a jistě, že k tomu všechno zdraví a hodně odpočinku a načerpání spoustu sil do dalších měsíců. To přeji všem posluchačům.
1: Děkujeme za váš čas, přejeme hezké léto, pohodové prázdniny, plné sluníčka v našem vysílání. Starosta Litovle Viktor Kohout, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme MBNN, producenta a DJe, který v taneční hudbě přináší svěží beaty a chytlavé rytmy. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby tě dostal do té nejlepší nálady. MBNN je známý svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé párty. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku taneční radosti. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors. Italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropolitě

0: vámi víte, co se děje? Jsou tu zprávy.
1: Olomoucký dětský sbor Mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
2: Sport.
1: Letošní fotbalové mistrovství světa přináší divákům podstatně více čisté hry. Podle statistik se průměrný hrací čas, kdy je míč skutečně v pohybu, zvýšil oproti šampionátu před 8 lety o 7 minut na celkových 58 minut. Za delší podívanou stojí především delší nastavení, komerční přestávky, ale také nová pravidla pro rychlé střídání a rozehrávání standardních situací.
2: Radio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Na začátku týdne očekáváme zataženo až oblačno, lokálně nám mohou spadnout nějaké ty přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni. Na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16 stupňů. Foukat nám bude jen slabý vítr. Kdo by chtěl ve svátek vyrazit na houby, mám pro něj špatnou zprávu. Kvůli nedávným suchům je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků nízká, místy i velmi nízká. Na houby si prostě budeme muset ještě počkat.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Právě teď pro tebe začíná pondělní podcast a opět se dozvíš, co pak se děje zajímavého v Olomouci. Na telefonu je právě teď Miloš Tichý, investiční náměstek primátorky města Olomouce, takže si rozhodně budeme povídat o tom, co tu vzniká nového nebo co se mění a do čeho důležitého město vkládá peníze. Začneme dopravně. Miloši, prosím tě, město chystá modernizaci dvou vytížených křižovatek v centru Olomouce. Je to tedy křižovatka na náměstí Hrdinů a křižovatka třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. Na náměstí Hrdinů práce začíná 7. července. Prosím tě, v čem jsou dnes problémové a proč právě teď nastal čas je upravit?
2: Ahoj Tome, já tě zdravím a děkuju za tyto otázky. Pokud jde o křižovatky na náměstí Hrdinů a ta druhá u Drápala, tak bohužel světelná signalizační zařízení, tedy semafory, jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce odstraní její dosavadní havarijní stav, který bylo bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadkům semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. Tady ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října. Celkové náklady jsou téměř 27 milionů korun, ale nám se podařilo získat dotaci, která pokryje výraznou část nákladů, přibližně 19,5 milionů korun. A to je vlastně ten důvod, proč chceme rekonstrukci stihnout ještě letos. Akce musí být totiž dokončena do konce roku. A období prázdnin je z hlediska dopravy pro takové rekonstrukce ideální, protože ta doprava není tak intenzivní jako jindy během roku.
1: Díky Miloši, teď už víme, proč je důležité, aby došlo k modernizaci těchto vytížených křižovatek v centru Olomouce. A za chvilku se v pondělním podcastu podíváme na to, co tyto změny na těchto křižovatkách přinesou lidem.

0: z Metropole.
1: Děkuju, že máš naladěné Rádio Metropole, zdraví tě Tom, mám tu pro tebe tvůj pondělní podcast, opět si povídáme o Olomouci a o tom, jaké se tu dějí důležité změny. Povídám si s Milošem Tichým, investičním náměstkem primátorky města Olomouce, a to o modernizaci dvou vytížených křižovatek v centru Olomouce. Jde o křižovatku na náměstí Hrdinů a o křižovatku na Třídě svobody s ulicí Havlíčkovou. Cílem je dát do pořádku semafory na této křižovatce. No a Miloši, prosím tě, když se podíváme na výslednou podobu, co teda bude pro řidiče, chodce i cyklisty největší změnou? Zde bude doprava bezpečnější nebo i plynulejší?
2: Tak za mě už ten samotný fakt, že když je něco rozbitý, špatně to funguje, komplikuje to dopravu, ty výpadky semaforů, a ten stav chceme napravit a křižovatky opravit, už to samo o sobě beru jako zlepšení. Nicméně nějakou novinkou zde bude právě to propojení křižovatek koordinačním a optickým kabelem, což má zlepšit komunikaci všech křižovatek zapojených do koordinovaného tahu a propojit je do té takzvané zelené vlny. Součástí rekonstrukce bude také umístění kamerového systému a stavební úpravy chodníků, včetně bezbariérových úprav. A rovněž chodník u Komerční banky projde úpravou.
1: Říká k užitečnosti modernizace křižovatek v centru Olomouce investiční náměstek primátorky města Olomouce Miloš Tichý. Miloši, tady se samozřejmě nabízí otázka, jaké bude omezení během těchto dvou staveb. A na to se podíváme na Rádiu Metropole v pondělním podcastu už za moment.

0: Podcast z Metropole.
1: Co pak se děje zajímavého a nového v Olomouci, to je samozřejmě hlavním tématem celého pondělního podcastu z Metropole. Já jsem moc rád, že posloucháš, tady je Tom, a tentokrát se zaměřujeme na dopravu. Povídám si s investičním náměstkem primátorky města Olomouce Milošem Tichým o proměnách dvou vytížených křižovatek v centru Olomouce. Miloši, každá podobná stavba přináší pochopitelně i dopravní omezení. Jistě tomu je tak i v tomto případě. Připomeneme, že jde o modernizaci křižovatky na náměstí Hrdinů a křižovatky na ulicích Třída Svobody a Havlíčkova. A postupný začátek úprav je 7. července. Miloši, jak náročná budou tentokrát omezení a jak se město to bude snažit dopady těchto omezení co nejvíc zmírnit?
2: No tak obecně my se snažíme všechny stavby koordinovat tak, aby jich více využilo jedno dopravní omezení, pokud je tam nějaké dopravní omezení zapotřebí. Takhle postupujeme třeba u křižovatky na Pražské a Ehrenburgové, kde děláme nové přechody pro chodce. Ale tady v případě centra žádná další stavba není, takže my jsme se snažili ten dopad zmírnit právě tím, že ji směřujeme do prázdninového období, kdy je ta intenzita dopravy výrazně menší. V červenci na náměstí Hrdinu bude křižovatka uzavřena pro individuální automobilovou dopravu, ale bude plně průjezdná pro MHD a pro regionální dopravce. A ta druhá křižovatka u Drápala se bude dělat v srpnu a rekonstrukce bude probíhat za plného provozu, pouze s nějakými lokálními dočasnými omezeními. I tak bych poprosil všechny dbát zvýšené opatrnosti. Bohužel každá oprava nebo taková rekonstrukce sebou nese nějaká dočasná omezení. Já rozumím tomu, že to je nepříjemné, ale ono mnohem nepříjemnější je, když ta křižovatka selhává a způsobuje dlouhodobé problémy. Nebo rozbité silnice, chybějící přechody, rozbité chodníky. Já říkám, buďme prosím rádi za to, že se město opravuje.
1: Vysvětluje olomoucký investiční náměstek Miloš Tichý k omezení dopravy během modernizace křižovatek v centru města. A za chvilku se na rádiu Metropole v pondělním podcastu podíváme na další plány týkající se investic do dopravy v naší hanácké metropoli.
3: Rádio Metropole.
0: Metropole.

0: podcast z Metropole.
1: Modernizace dopravy v Olomouci, to je téma, které dnes řešíme v pondělním podcastu Rádia Metropole. Zdraví tě Tom, já si povídám s Milošem Tichým, investičním náměstkem primátorky města Olomouce. Už jsme tu řešili modernizaci dvou vytížených křižovatek v centru Olomouce, a to na náměstí Hrdinů a na křižovatce Třídy Svobody a ulice Havlíčkovy. Miloši, prosím tě, tyto dvě křižovatky ale určitě nejsou poslední investicí do dopravy. Kde by se podle tebe mohli Olomoučané v nejbližších letech dočkat dalších podobných úprav, například co se týče jiných křižovatek?
2: No tak pokud se ptáš pouze na křižovatky, tak další rekonstrukce nás bude čekat v příštím roce na Třídě kosmonautů, kde budeme dělat koordinovaný tah složen ze 6 stávajících křižovatek. Všechny křižovatky budou vybaveny detekčními smyčkami, které poslouží k detekci všech druhů vozidel, a celý koordinovaný tah bude komunikovat s dopravní řídící ústřednou. A velkou úpravou projde v příštích letech také křižovatka Dobrovského Dlouha pod Domem, kterou společně s Olomouckým krajem teďka projektujeme, a do Třetice společně chceme také s Olomouckým krajem udělat okružní křižovatku na Dolní Novosadské při odbočení do Holice na výjezdu z Olomouce směrem na Kužušany.
1: Tedy rozhodně modernizace dopravy v Olomouci pokračuje. Díky moc, Miloši, že si o tom můžeme popovídat, ale stejně bych se ještě zaměřil na jednu křižovatku. Ta se opravuje právě teď. Je to křižovatka ulic Pražská a Eremburgova, nebo opravuje, modernizuje. A co přesně se tam mění a kdy bude hotovo, na to se podíváme už za malý moment. Na Rádiu Metropole.
0: Rádio Metropole. Olomouc 92 a hranice 107 FM.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

0: Metropole.
1: Pokračujeme v našem pondělním podcastu na rádiu Metropole. Zdraví tě, Tom. Se mnou je právě teď na telefonu investiční náměstek primátorky města Olomouce Miloš Tichý a řešíme dopravu v Olomouci. Soustředíme se na křižovatky přes prázdniny a ještě vlastně trošku dál se budou opravovat dvě vytížené křižovatky v centru Olomouce. Modernizací projde ta na náměstí Hrdinů a také ta, která je na křížení Třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. O tom už jsme se bavili. Pojďme se ještě podívat na tu, která aktuálně prochází opravou. Je to křižovatka ulic Pražská a Erenburgová, taktéž velmi vytížená. Právě tu probíhají práce. Proč, prosím tě, Miloši, patřila tahle křižovatka mezi priority města? A co konkrétně přinese její přestavba řidičům, chodcům nebo cyklistům? Dokonce mají tady vzniknout i nové přechody pro chodce.
2: Tato investiční akce je velmi důležitá z dopravně bezpečnostního hlediska a z hlediska plynulosti dopravy. V minulosti tady přechod pro chodce byl, ale nesplňoval technické normy, takže bylo nařízeno jej odstranit. Ono se jedná o takové přirozené místo, kde lidé se potřebují dostat na druhou stranu té čtyřproudé vytížené komunikace. No a to, že ji dneska přebíhají také děti, seniori, matky s kočárkama, cyklisté, to je opravdu nebezpečné. Pro zlepšení situace volá také dlouhodobě komise městské části. Já jsem proto rád, že se nám daří zde přechod pro chodce vrátit zároveň s přejezdem pro cyklisty. Také díky tomu, že děláme tuto křižovatku v rámci koordinovaného tahu, tak jsme na ní získali nemalé finanční prostředky z evropských dotací. Ono ta podmínka, že pokud tady chceme udělat přechody pro chodce, tak aby to bylo v souladu s těmi technickými normami, tak musí být řízený světelným signalizačním zařízením, který musí přibýt semafory. Tím pádem vlastně děláme celou křižovatku, kterou, jak jsem říkal, propojíme tím koordinačním kabelem a tím se také zlepší propustnost z ulice Erenburgova. Tam byl ve špičce mnohdy problém odbočit na Pražskou a tvořily se tady kolony. No a zmínil bych určitě to, že vzniká také nová křižovatka UASKA, kterou dělá soukromý investor a my při budování té naší křižovatky na Pražské a Erenburgova využíváme jejich uzavírky a snažili jsme se to naplánovat tak, abychom ji dělali souběžně v rámci uzavírky toho soukromého investora.
1: Říká investiční náměstek primátorky města Olomouce Miloš Tichý o proměně křižovatky ulic Pražská a Erenburgova v Olomouci. A my se podíváme už za malý moment ještě k hornímu náměstí, a to na Ostružnickou ulici, protože tam se dali do pořádku chodníky. Tak poslouchej dál Rádio Metropole, dozvíš se o tom něco dalšího.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností.

0: podcast z Metropole.
1: Pondělní podcast z Metropole, který se tentokrát týká hlavně dopravy v naší krásné Olomouci, tak už míří ke konci. Ale máme tu před sebou ještě poslední subtéma. Já jsem moc rád, že si dnes můžeme povídat o dopravě v Olomouci s investičním náměstkem primátorky města Olomouce Milošem Tichým. Řešili jsme hlavně křižovatky, ale pojďme se ještě podívat třeba na chodníky. Ano, tak Miloši, prosím tě, oprava chodníků v Ostružnické ulici, tedy hned vedle Horního náměstí, městí je za námi. Když se tam dneska člověk projde, čeho si všimne jako první a co všechno se tady během té rekonstrukce, která probíhala v uplynulých týdnech, podařilo změnit?
2: My bychom rádi postupně opravili všechny chodníky v centru a v těch přilehlých ulicích, ale protože jsme právě v centru, v městské památkové rezervaci, tak nám do toho hodně mluví památkáři. Teď se nám ale podařilo opravit alespoň chodníky v Ostružnické, které už byly taky v havarijním stavu. Vyměnila se kompletně žulová dlažba, takže ten výsledek je vlastně jedna souvislá oprava, nikoli v takové ty lokální opravy, kdy je poznat ta lokálnost oprav, protože dlažba je nesourodá, má různou tloušťku, různou barevnost. Za mě je lepší udělat pořádně jednu velkou opravu, než opakovaně cyklicky to tímto způsobem látat. A zároveň s opravou těch chodníků se udělaly také optické sítě a přibyly nové odpadkové koše. Chtěli bychom takto v příštím roce pokračovat i v Rýgrově ulici a ve Ztracené.
1: Tady jsme svědky i oprav chodníků v naší Olomouci. Miloši, já bych se tě chtěl ještě zeptat, ty máš jako investiční náměstek jasný přehled tedy o investicích města Olomouce. No a když se podíváš na letošek, z toho, co se teda realizuje nebo plánuje, ze které investice máš největší radost, že se povedla uskutečnit nebo k ní ještě tedy dojde?
2: Ale jakékoliv investice do škol a školek, do sportu, do bezpečnosti. Mám radost, že třeba zateplujeme školy, základní školy, děláme odborné učebny, rozšiřujeme kapacity mateřských školek, nebo jsme udělali novou budovu družiny na Svatém Kopečku, teďka stavíme vzdělávací centrum Loděnka. Mám radost, že děláme bezpečné přechody pro chodce a stavíme cyklostezky. Teďka budeme zahajovat novou stavbu cyklostezky ze Slavonína do Nedvězí. Ale mám taky velkou radost, že se nám po třech letech usilovné práce podařilo získat stavební povolení na zimní stadion a letos konečně můžeme vysoutěžit stavební firmu. A možná bych ještě zmínil v neposlední řadě, mám radost z toho, že děláme také nový park, konkrétně Asopark vedle Androva stadionu.
1: Díky moc za informace k investicím. Hostem tohoto dílu pondělního podcastu z Metropole byl investiční náměstek primátorky města Olomouce Miloš Tichý. Děkuju moc, že jsme si mohli popovídat.
2: Já taky. Díky moc, Tome.
1: A všem, kdo právě teď posloucháte, nezapomeňte, pokud jste nestihli celý pořad, určitě si ho můžete poslechnout právě teď na webu podcasty.olomouc.eu, případně na webu radiometro.cz, anebo na Spotify pondělní podcast.

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Be frozen.
1: Olé, tady je tvoje metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si poslechni Michaela Greye, britského producenta, který má v taneční hudbě pevné místo díky svým nezapomenutelným beatům. Jeho styl je jako ta klasika, co nikdy neomrzí a pořád tě dostane na parket. Michael Greye je jako ten kamarád, co ti vždycky pustí track, který znáš a miluješ. Jeho hudba je house s pořádnou dávkou groovu a energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci taneční nostalgie.

0: Vaš Radio Metropole. Metropole.
1: Let's go. Sounds good.